0: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen, nechte horečku a bolest na nás.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
2: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraní skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
3: Jdu si dát pauzu.
4: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
5: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bezmastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
6: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
8: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
9: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
8: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
9: Albert stojí za to jíst lépe.
10: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
11: Trápilo mě svědění a pálení.
12: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
10: Dokonce i sex se stal bolestivým.
13: Vagisan zafungoval okamžitě.
10: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
14: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
15: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.

0: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
1: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
2: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
1: Po tu sousedovou přece.
2: Proč?
1: Ne, líbí se mi. Já vím, že

0: do parcely? Nového bytu či domu? Skvěle! Máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
1: FIO!
2: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
3: Ne, vyprané v Pervolu.
2: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
4: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
5: V datártu objednám.
6: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
7: Přijďte zas!
5: To byl Richard!
8: Objevte praktický zastřihovač ETA Blade Master pro úpravu vousů i vlasů. Datart.
9: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
10: Allegro!
11: Allegro!
9: To musím také vyzkoušet!
10: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
12: A mají i tuhle megatelku.
13: A věci do školy. A ještě něco?
9: Skoro všechno, tenhle kanón!
14: A co hudební nástroje?
15: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
16: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
17: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
18: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
19: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

autobus nikde, tak pohovoří krátce na zastávce, slova nic nejsou a duše to vědí, dál chybí odpovědi.

0: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Kaufland.
2: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
5: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
6: Jasněčka!
5: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík.
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: Právě teď ve velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
11: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
12: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
13: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
14: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Tena.
15: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
16: Tati, co je tohle za auto?
17: Taková moje srdcovka.
18: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
16: Nebo pro tebe, tati.
19: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
20: Zdraví začíná v malých návycích.
21: Tak jim to nandej.
22: Provedu.
20: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
22: Vzlet povolen. Přepínám.
20: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
23: Ahoj, mami.
24: Dobrý den.
25: Gianna Mia.
26: Jednoduše skvělá.
25: Gianna Mia.
27: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
28: Trápilo mě svědění a pálení.
29: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
27: Dokonce i sex se stal bolestivým.
0: Vagisan zafungoval okamžitě.
27: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
1: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už

0: čtvrtek 100 pro losujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
1: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc hanácká vodka půl litru za 129,90. Penny.
2: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraní skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.

jsem nerozhodný, z principu odmítám jakoukoliv formu štěstí. Odejdu od ní a chvíli budu hodný, pak stejně sejdu z cesty. Duševný masochista, životní solista, nic pro citlivky. Hulváty flagelant, kterému jede pan, když latá dívka.

zbytku sil jsem v tebe uvěřil, skryt ve své ulitě. V dramatu tří postav se na mou stranu postav, bych našel odvahu. Byla naivní, já byl naivní, ale ne ve vztahu.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
1: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
2: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraní skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
3: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
4: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
3: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
4: Albert stojí za to jíst lépe.
5: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
6: Jsou chvíle, kdy přestává.

0: přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
1: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.

0: upratovat. Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
4: Sousede, půjč mi sekačku.
5: Až mi vrátíš mlátičku.
4: Já ti vrátím, až ty mi vrátíš balíčku.
5: Ale ty mi vrát nejdřív dojičku.
4: Až mi dáš zpátky obracečku.
5: Jo? Tak mi vrát tu žvíkačku.
6: OK, tady je.
5: Víš co, asi si jde.
4: Na balíčku zapomeň, ta stejně nebalí.
5: A ty na tu mlátičku. Já už vám vyvlácí, no.
7: U nás si půjčíte, na co chcete. A když budete splácet pravidelně, včas a dle dohody, za odměnu vám odpustíme až 6 splátek. Fiobanka.
8: Fio.
9: V datártu objednám.
10: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
11: Přijďte zas!
12: To byl Richard!
13: Objevte praktický zastřihovač ETA Blade Master pro úpravu vousů i vlasů. Datart.
14: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
15: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
16: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
17: Trápilo mě svědění a pálení.
18: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
16: Dokonce i sex se stal bolestivým.
19: Vagisan zafungoval okamžitě.
16: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
18: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
20: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
21: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
22: Allegro!
21: Allegro! To musím také vyzkoušet!
22: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
23: A mají i tuhle megatelku.
24: A věci do školy. A ještě něco?
21: Skoro všechno, tenhle kanón!
25: A co hudební nástroje?
26: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
27: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
28: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.

0: tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Kaufland.
1: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
4: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
5: Jasněčka!
4: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
6: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík.
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
11: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
12: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
13: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
14: Tati, co je tohle za auto?
15: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
14: Nebo pro tebe, tati.
16: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
17: Zdraví začíná v malých návycích.
18: Tak jim to nandej.
19: Provedu.
17: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
19: Vzad povolen. Přepínám.
17: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
20: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
21: Trápilo mě svědění a pálení.
22: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
20: Dokonce i sex se stal bolestivým.
21: Vagisan zafungoval okamžitě.
20: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
22: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
23: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci okurka salátová, kus za 14,90. Penny.
24: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Tena.
0: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, podbarevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraní skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
1: Mami, já mám mega hlad.
2: Rybičková. Diana Mia.
5: Jednoduše skvělá.
18: Diana Mia.
25: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
26: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.

0: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
2: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraní skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
3: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
4: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bezmastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
5: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
6: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí? Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
7: A běhej, rozpohybost třeba.
8: No makej.
9: Investujte raději s odborníky do akcí, fondů i ETF. FIO banka pro všechny pozemské radosti.
10: Jdu si dát pauzu.
11: Dej si pauzu, dej si KitKat.
12: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
13: Trápilo mě svědění a pálení.
14: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
12: Dokonce i sex se stal bolestivým.
15: Vagisan zafungoval okamžitě.
12: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
16: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
17: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
18: Ne, vyprané v Pervolu.
17: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
19: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte.

0: otevřete si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
2: Allegro!
1: Allegro! To musím také vyzkoušet!
2: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
1: A mají i tuhle megatelku.
3: A věci do školy. A ještě něco?
1: Skoro všechno, tenhle kanón!
4: A co hudební nástroje?
5: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
6: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
7: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
8: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
9: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
10: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
11: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.

0: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen, nechte horečku a bolest na nás.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
2: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
5: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík.
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
10: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
11: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
12: Jasněčka!
11: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
13: Zdraví začíná v malých návicích.
14: Tak jim to nandej.
15: Provedu.
13: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
15: Vzlet povolen. Přepínám.
13: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Tati, co je tohle za auto?
17: Taková moje srdcovka.
18: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
16: Nebo pro tebe, tati.
19: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
20: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraňují skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
21: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
22: Trápilo mě svědění a pálení.
23: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
21: Dokonce i sex se stal bolestivým.
24: Vagisan zafungoval okamžitě.
21: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
23: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
25: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
26: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky z Tena.
0: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100%.

0: Losujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
1: Ahoj, mami.
2: Jednoduše skvělá.
3: Gianna mia!
4: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
5: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc čerstvá vejce z podestýlky 30 kusů za 79,90. Penny.

0: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
1: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultra koncentrované kapse odstraní skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta. Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
2: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bez mastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
3: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigarety již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
4: Přemku? Jenom jsem z okresu.
5: Z Finančáku?
6: Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj.
5: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
4: Přijde, jenom přijde. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
7: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
8: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
7: Fio.
9: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
10: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.

0: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
1: Ne, vyprané v Pervolu.
0: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
2: Jaká je vaše

0: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
2: Allegro!
3: Allegro! To musím také vyzkoušet!
2: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
4: A mají i tuhle megatelku.
5: A věci do školy. A ještě něco?
3: Skoro všechno, tenhle kanón!
6: A co hudební nástroje?
7: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
8: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
9: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
10: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
11: Proti nezvaným hostům. Proti požáru. Proti hluku. Háte dveře. A máte klid.
12: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
13: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
14: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
15: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
16: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron, močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.

0: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Kaufland.
2: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
5: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
6: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
7: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
8: Jasněčka!
7: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
9: To je ta země zaslíbená.
10: A co budeme jíst, praotče?
9: Objednám košík.
11: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
12: Právě teď ve Velkoslevě Opávy a Brumík různé druhy jen za 5,90.
13: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
14: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lid. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Tena.
15: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
16: Mami, já mám mega hlad.
17: Rybičková.
18: Gianna mia.
19: Jednoduše skvělá.
20: Gianna mia.
21: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, podbarevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraní skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo?

0: uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
1: Tati, co je tohle za auto?
2: Taková moje srdcovka.
3: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
4: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
5: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
6: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
7: Trápilo mě svědění a pálení.
8: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
6: Dokonce i sex se stal bolestivým.
9: Vagisan zafungoval okamžitě.
6: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
10: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
11: Zdraví začíná v malých návycích.
12: Tak jim to nandej.
13: Provedu.
11: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
13: Vzad povolen. Přepínám.
11: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90. Penny.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
2: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
3: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Tati, co je tohle za auto?
2: Taková moje srdcovka.
3: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
4: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
9: Dny Marianne. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
10: To dělám lososový květ a objednám.
9: Datart.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
12: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
13: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
14: And you? What would you do for love? Miss Dior, Eau de Parfum, Dior.
15: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
17: Ahoj, mami.

0: Jednoduše skvělá.
1: Gianna Mia.
2: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
3: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.

0: telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
5: Každý rodič umí něco jedinečného.
6: Máma, mluvit dětskou řečí. To umí maminka.
7: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
5: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
8: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
9: Ano. Ano. Ano.
8: A tohle?
9: Mm-hmm.
8: A tohle?
10: Ano.
11: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: A tohle?
9: Ano.
11: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
12: Přivítejte Adama Mišíka,
13: Moniku Bakárovou,
12: Jakuba,
13: Rybo,
12: Tomáše Zástěru,
13: Vikýř,
12: Tereza,
13: Maško,
12: René Dan,
13: Monika Tymková,
12: Petr,
13: Švancara,
12: Martin,
13: Hrada.
14: Jsme přátelé?
15: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
16: Návykový látky až po samotným přelnu.
17: Správně, jsi šikulka.
18: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
19: Pojďte se podívat.
20: Dej do ní svoji nabíječku.
21: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
22: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90. Benzínová řetězová pila za 1699 korun a Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: L'Oréal Paris uvádí.
5: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
3: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
5: Když září moje vlasy, zářím i já.
3: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
5: Vy za to stojíte.
6: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
7: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
8: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
9: Tati, co je tohle za auto?
10: Taková moje srdcovka.
11: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
9: Nebo pro tebe, tati.
12: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
13: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
14: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
15: Dny Marianne. Užijte si až 2 roky hladké pokožky z IPL Brown, nyní se slevou.
16: To dělám lososový květ a objednám.
15: Datart.
17: Lidé potřebují tolik různých

0: koníčků, aby byli spokojeni? Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
3: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
6: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
7: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
8: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogerie Teta.
9: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Up Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
2: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží.

0: drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
1: Ha!
2: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
4: OK, všichni jdeme na to.
5: Pojďme mluvit o vlasech.
6: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
5: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
6: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
7: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
8: Flexa a kučka a ta...
9: Křoviňák.
8: Klepeta.
10: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fér ceny.
11: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
12: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
13: Na Vinted může být všechno znova nové.
14: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
15: Ahoj, Sáro.
14: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
17: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
18: Trápilo mě svědění a pálení.
19: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
17: Dokonce i sex se stal bolestivým.
1: Vagisan zafungoval okamžitě.
17: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
9: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
4: Tati, co je tohle za auto?
6: Taková moje srdcovka.
8: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
4: Nebo pro tebe, tati.
5: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
12: V Tetě je extravárka slev. 2+1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogérie Teta.
14: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
11: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
15: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
3: Dny Marian. Užijte si až 2 roky hladké pokožky z IPL Brown, nyní se slevou.
2: To dělám lososový květ a objednám.
3: Datart.
20: Zánět močového měchýře,

0: Bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron, močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
1: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku.

Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Liebe, das ist perfekt.
1: Na teda, díky, kámo.
2: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
4: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat

0: její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor FreeStyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
1: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
2: Tati, co je tohle za auto?
3: Taková moje srdcovka.
4: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
2: Nebo pro tebe, tati.
5: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
6: V Jesku najdete vše, co potřebujete pro váš domov. Například pohodlné křeslo za pouhých 1300 korun, sleva 65%. Nebo prostorná pohovka za pouhých 13 500 korun, sleva 25%. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
8: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
9: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
10: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
11: Dny Merien. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
12: To dělám lososový květ a objednám.
11: Datart.
13: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc káva Jihlavanka standard za 189,90. Penny.
14: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
15: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
16: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
17: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
18: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
17: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
19: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
20: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
21: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy. S Nicorette.
0: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar

0: 30-minutový zázrak.
1: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30 Minute Miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
2: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogerie Teta.
0: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: OK, všichni, jdeme na to.
3: Pojďme mluvit o vlasech.
4: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
3: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
4: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
5: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z Moravských Vinic, český...

0: farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
2: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
3: Flexa, akučka a ta...
4: Křoviňák.
3: Klepeta.
5: V Uneobi vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Tati, co je tohle za auto?
9: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
8: Nebo pro tebe, tati.
10: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
11: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
12: Trápilo mě svědění a pálení.
13: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
11: Dokonce i sex se stal bolestivým.
14: Vagisan zafungoval okamžitě.
11: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
15: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
16: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
17: V Tetě je extra várka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogerie Teta.
18: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
19: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
9: Dny Merien. Vybavte domácnost spotřebiči značky LG se slevou 25%.
7: To dělám lososový květ a objednám.
9: Datart.
3: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
15: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
11: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
8: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
18: Přivítejte Adama Mišíka,
10: Moniku Bagárovou,
18: Jakuba
10: Rybo,
18: Tomáše za

0: Mikýř, Tereza, Mašková,
1: René Dan,
0: Monika Tymková,
2: Petr,
0: Švancara, Martin, Hrano!
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka!
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat!
8: Abych do ní svoji navíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
9: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden akuřetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: Tati, co je tohle za auto?
6: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
5: Nebo pro tebe, tati.
7: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
8: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
9: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Kdy si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
10: L'Oréal Paris uvádí.
11: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
10: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
11: Když září moje vlasy, zářím i já.
10: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
11: Vy za to stojíte.
12: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
13: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
12: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
14: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blýsknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
15: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
16: Broke! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
17: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogerie Teta.
18: Dny Marian. Užijte si až 2 roky hladké pokožky z IPL Brown, nyní se slevou.
19: To dělám lososový květ a objednám.
18: Datart.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
6: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu.

0: Nový Plantur DMG Clinical.
1: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
2: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
3: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
5: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
7: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Ha!
2: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
4: And you? What would you do for love? Miss Dior, eau de parfum, Dior.
5: Tati, co je tohle za auto?
6: Taková moje srdcovka.
7: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
5: Nebo pro tebe, tati.
8: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
9: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba.
10: Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
11: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
12: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
13: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
14: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
15: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
16: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
17: Trápilo mě svědění a pálení.
18: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
16: Dokonce i sex se stal bolestivým.
17: Vagisan zafungoval okamžitě.
16: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
18: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
19: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: Na Vinted může být všechno znova nové.
5: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
4: Ahoj, Sáro.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
14: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
3: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení.
6: Kanefron účinně léčí vaše příznaky.

0: Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
1: V Tetě je extravárka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogérie Teta.
2: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží

0: Klubem a ušetřete až 50%.
1: To dělám lososový květ a objednám.
0: Datart.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bagárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza,
3: Maško,
2: René Dán,
3: Monika Tymková,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrada.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
6: Návykový látky až po sadnotním přelnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
9: Pojďte se podívat.
10: Abych do ní svoji nabíječku.
11: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
12: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
13: Yes, yes, yes, perfect.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90. Benzínová řetězová pila za 1699 korun a Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026.

0: pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
1: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
2: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
3: V Jesku najdete vše, co potřebujete pro váš domov. Například elegantní postelový rám za pouhých 9000 korun, sleva 25%. Nebo šatní skříň za pouhých 3250 korun. Stejně skvělá cena každý den. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tati, co je tohle za auto?
5: Taková moje srdcovka.
6: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
4: Nebo pro tebe, tati.
7: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
8: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
9: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
10: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
9: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: OK, všichni jdeme na to.
12: Pojďme mluvit o vlasech.
13: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
12: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
13: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
14: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc majonéza nebo tatarská omáčka Hellmann's za 54,90. Penny.
15: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
16: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
17: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
18: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
19: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
20: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
21: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
22: V Petě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogerie Teta.
23: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
0: Dny Merien. Užijte si až 2 roky hladké pokožky z IPL Brown, nyní se slevou.
1: To dělám lososový květ a objednám.
0: Datart.
23: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
2: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Updates jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
2: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
3: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
4: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
6: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji výnos Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji

0: Vinci. Vínas.
1: Flexa a kučka a ta...
2: Křoviňák.
1: Klepeta.
3: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
5: Ne, vyprané v Pervolu.
4: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
6: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
7: Tati, co je tohle za auto?
8: Taková moje srdcovka.
9: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
7: Nebo pro tebe, tati.
10: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
11: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
12: Datart uvádí Dny Marian s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
13: To dělám lososový květ a objednám.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: To bude na Vinted, zkus se podívat. Mají tam všechno.
15: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: V Tetě je extra várka slev. 2+1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogerie Teta.
17: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
18: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
19: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
20: Trápilo mě svědění a pálení.
21: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
19: Dokonce i sex se stal bolestivým.
22: Vagisan zafungoval okamžitě.
19: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
21: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
23: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
24: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden akuřetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: OK, všichni, jdeme na to.
6: Pojďme mluvit o vlasech.
7: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
6: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
7: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
8: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
9: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
8: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
10: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
11: L'Oréal Paris uvádí.
12: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
11: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
12: Když září moje vlasy, zářím i já.
11: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
12: Vy za to stojíte.
13: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
14: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
15: Získejte extra body za nákup v Penny s tímto produktem. Zlatý bažant, jeden bod navíc. Penny.
16: Tati, co je tohle za auto?
17: Taková moje srdcovka.
18: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
16: Nebo pro tebe, tati.
19: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
5: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
2: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
7: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
8: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
6: Dny Merien. Vybavte domácnost spotřebiči značky LG se slevou 25%.
1: To dělám lososový květ a objednám.
6: Datart.
14: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
17: je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
20: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
21: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
22: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogerie Teta.
23: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Seems Perfect. Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
1: U nás byly rozhodně, máte čerstvost výhodně. Tento týden okurka za 16,90, kuřecí prsní řízky za 109,90 nebo Philadelphia v Billa klubu za 32,90. Billa. To dobré začíná u nás.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
3: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
4: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
5: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
4: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
2: V Tetě je extravárka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogérie Teta.
3: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
4: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
5: Objednejte si Háte dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
6: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
7: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Tomatová polévka za 47,90 a krutý sendvič s artičoky za 54,90. Albert.
8: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
9: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
10: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
11: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
12: Dny Marian. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
13: To dělám lososový květ a objednám.
12: Datart.
14: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
15: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
16: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Nádhera. Díky, kámo.

0: To nebylo tobě, Ralfe.
1: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
2: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata koktejlová za 39,90, jogurt Hollandia v Billa klubu za 9,90 nebo mletá káva Jihlavanka Standard v Billa klubu za 194,90. Billa.
4: Umí to lítat?
5: Ne.
4: Máme to teď s sebou?
5: No jasně.
4: Zabírá to hodně místa?
5: Naopak, nabízí.
6: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
7: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Závodníci na start. 3, 2, 1, start.
9: Je to napínavé.
10: To dáš.
8: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno.
11: Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
12: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
13: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
14: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
15: Allegro!
16: Allegro! To musím také vyzkoušet!
17: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
18: A mají i tuhle megatelku.
19: A věci do školy. A ještě něco?
2: Skoro všechno, tenhle kanón!
8: A co hudební nástroje?
7: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
6: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
3: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
13: Dny Marian. Užijte si až 2 roky hladké pokožky z IPL Brown, nyní se slevou.
4: To dělám lososový květ a objednám.
13: Datart.
18: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s 2 hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
20: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogerie Teta.
21: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
22: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
23: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
0: Švarcko.

0: Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
1: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
2: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

Právní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi srovnaté.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden pizza Ristorante v Bila Klubu za 49,90. Tuňákový salát Franz Josef v Bila Klubu za 39,90. Nebo Ariel prostředek na praní za 299 korun. Bila.
1: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
2: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
4: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
5: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
6: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
5: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
6: Albert stojí za to jíst lépe.
7: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
8: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa a tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
9: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů.

0: A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
1: Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
3: Dny Marian. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
4: To dělám lososový květ a objednám.
3: Datart.
5: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
6: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
7: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
8: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
9: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. HT dveře a máte klid.
10: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
11: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
14: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
13: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
15: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
16: A dělají to taky ostatní?
17: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
18: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
2: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
3: Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Nádhera. Díky, kámo.
2: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90. Benzínová řetězová pila za 1699 korun. A Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
4: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
5: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden okurka za 16,90, kuřecí prsní řízky za 109,90 nebo Philadelphia v Bila klubu za 32,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
7: Je to napínavé!
8: To dáš!
6: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
9: Víc pro podzim. Krásná jako mami.

0: Venka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
4: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
5: Allegro!
4: Allegro! To musím také vyzkoušet!
5: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
6: A mají i tuhle megatelku.
7: A věci do školy. A ještě něco?
4: Skoro všechno, tenhle kanón!
8: A co hudební nástroje?
9: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
10: Když jsi černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
11: Teď hádám já. Je to daleko?
12: Celkem jo.
11: A už jsme tam někdy byli?
12: Mhm.
11: Ale tudy jedeme prvně.
12: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
13: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 kilometrů. Pro vaše epické zážitky.
14: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
15: A dělají to taky ostatní?
14: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
16: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
17: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro. S L-karnitinem.
18: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
19: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
20: Dny Merien. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
21: To dělám lososový květ a objednám.
20: Datart.
22: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
23: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
24: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
25: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
1: Prosečník, který není spocený.
2: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
3: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata koktejlová za 39,90, jogurt Hollandia v Billa klubu za 9,90 nebo mletá káva Jihlavanka Standard v Billa klubu za 194,90. Billa.
5: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak... Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
6: Mít malé sny nestačí.
7: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
8: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
9: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
10: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
11: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
10: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
12: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
13: A to není běžný?
12: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
14: Rybu na kole máme.

0: přejděte k nám.
1: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
2: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
3: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
4: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
5: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
6: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
7: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
8: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
9: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
10: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
12: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
13: To dělám lososový květ a objednám.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
16: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Nádhera. Díky, kámo.
2: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90. Benzínová řetězová pila za 1699 korun. A Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
4: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden pizza Ristorante v Bila klubu za 49,90. Tuňákový salát Franz Josef v Bila klubu za 39,90. Nebo Ariel prostředek na praní za 299 korun. Bila.
6: Závodníci na start. 3, 2, 1, start.
7: Je to napínavé.
8: To dáš.
6: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
9: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc než si myslíte.
10: Umí to lítat?
11: Ne.
10: Máme to teď s sebou?
11: No jasně.
10: Zabírá to hodně místa?
11: Naopak, nabízí.
12: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
13: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
14: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
16: Allegro!
15: To musím také vyzkoušet!
16: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
17: A mají i tuhle megatelku.
18: A věci do školy. A ještě něco?
15: Skoro všechno, tenhle kanón!
16: A co hudební nástroje?
19: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
20: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
21: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
22: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys

0: Měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
2: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
3: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
4: V Tetě je extra várka slev. 2+1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogérie Teta.
5: Dny Marian. Užijte si až 2 roky hladké pokožky z IPL Brown, nyní se slevou.
6: To dělám lososový květ a objednám.
5: Datart.
7: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
8: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
1: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden okurka za 16,90, kuřecí prsní řízky za 109,90 nebo Philadelphia v Bila klubu za 32,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
3: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
4: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
5: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
6: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
5: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
7: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogérie Teta.
8: Proti nezvaným hostům. Proti požáru. Proti hluku. Háte dveře. A máte klid.
9: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
10: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Jdu si dát pauzu.
2: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
3: Dny Marianne. Vybavte domácnost spotřebiči značky LG se slevou 25%.
4: To dělám lososový květ a objednám.
3: Datart.
5: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
6: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
7: Brev zná jednodušší způsob.
8: Nová samozřejmě.

0: čisticí technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čisticí účinek.
1: Non-stop čistý.
2: A svěží.
0: Nový Brev Color Autoactive.
3: Síla zkrotí každý nečas. Brefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Brefa. Silná jako bík.
4: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Tomatová polévka za 47,90 a krutý sendvič s artičoky za 54,90. Albert.
5: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
6: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
7: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
8: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
9: Přivítejte Adama Mišíka,
10: Moniku Bagárovou,
9: Jakuba,
10: Rybo,
9: Tomáše Zástěru,
10: Miki,
9: Tereza,
10: Maško,
9: René Dan,
10: Monika Tymková,
9: Petr,
10: Švancara,
9: Martin,
10: Hrana.
11: Jsme přátelé?
12: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
13: Návykový látky až po samotným přelnu.
14: Správně, jsi šikulka.
15: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
16: Pojďte se podívat.
17: Dej do ní svoji nabíječku.
18: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
19: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Nádhera. Díky, kámo.
2: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Tento týden akuřetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
4: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata koktejlová za 39,90, jogurt Hollandia v Bila klubu za 9,90 nebo mletá káva Jihlavanka Standard v Bila klubu za 194,90. Bila.
6: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
7: Je to napínavé!
8: To dáš!
6: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereál je Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
9: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc než si myslíte.
10: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
11: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
12: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
13: Hej! Kde jsi vzal tu raketu?
14: Allegro!
15: Allegro!
13: To musím také vyzkoušet!
14: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
16: A mají i tuhle megatelku.
17: A věci do školy. A ještě něco?
13: Skoro všechno, tenhle kanón!
14: A co hudební nástroje?
18: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
19: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
3: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
4: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
5: V Jesku najdete vše, co potřebujete pro váš domov. Například pohodlné křeslo za pouhých 1300 korun, sleva 65%. Nebo prostorná pohovka za pouhých 13 500 korun, sleva 25%. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Umí to lítat?
7: Ne.
6: Máme to teď s sebou?
7: No jasně.
6: Zabírá to hodně místa?
7: Naopak, nabízí.
8: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
9: Dny Marian. Vybavte domácnost spotřebiči značky LG se slevou 25%.
10: To dělám lososový květ a objednám.
9: Datart.
11: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
12: Přivítejte Adama Mišíka,
13: Moniku Bagárovou,
12: Jakuba,
13: Rybo,
12: Tomáše Zástěru,
13: Mikýř,
12: Tereza,
13: Maško,
12: René Dán,
13: Monika Timková,
12: Petr,
13: Švancara,
12: Martin,
13: Hrana.
12: Jsme přátelé?
14: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
15: Nálikový látky až po samotným přelnu.
16: Správně, jsi šikulka.
17: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
18: Pojďte se podívat.
19: Dej do ní svoji nabíječku.
20: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
21: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
22: Vzpomínáte? To byla doba.

0: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
1: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden pizza Ristorante v Bila klubu za 49,90, tuňákový salát Franz Josef v Bila klubu za 39,90 nebo Ariel prostředek na praní za 299 korun. Bila.
1: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
2: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
3: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
4: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
3: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
5: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
6: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík.
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
11: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
2: A to není běžný?
1: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
3: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
4: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
5: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Kaufland.
8: And you? What would you do for love? Yeah. Miss Dior, Eau de Parfum, Dior.
9: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
10: Objednejte si Háte dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
11: Dny Marianne. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
12: To dělám lososový květ a objednám.
11: Datart.
13: Já ti nevím.
14: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
15: No jasně, že jo. E.ON.
16: Dobrý den.
14: Dobrý den. Jste tu dlouho?
16: Už přes 20 let.
17: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
18: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
19: Když jsi černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
20: Přivítejte Adama Mišíka,
21: Moniku Bagárovou,
20: Jakuba,
21: Rybo,
20: Tomáše Zástěru,
21: Mikýř,
20: Tereza,
21: Maškova,
20: René Dan,
21: Monika Tymkova,
20: Petr,
21: Švancara,
20: Martin,
21: Hrada.
20: Jsme přátelé?
22: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
23: Návykový látky až po samotným přelnu.
24: Správně, jsi šikulka.
25: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
26: Pojďte se podívat.
27: Abych do ní svoji navíječku.
28: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
29: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
30: Vzpomínáte? To byla doba.

nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spát.

0: sí, bebé, sí, es perfecto.
1: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
2: Nádhera. Díky, kámo.
3: To nebylo tobě, Ralfe.
4: Tento týden akuřetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
5: Závodníci na start. 3, 2, 1, start.
6: Je to napínavé.
7: To dáš.
5: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereál je Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
8: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden okurka za 16,90, kuřecí prsní řízky za 109,90 nebo Philadelphia v Bila klubu za 32,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Umí to lítat?
10: Ne, ne, ne.
9: Máme to teď s sebou?
10: No jasně.
9: Zabírá to hodně místa?
10: Naopak, nabízí.
11: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
12: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc, než si myslíte.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
15: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
16: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
17: Allegro!
16: Allegro! To musím také vyzkoušet!
17: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
18: A mají i tuhle megatelku.
19: A věci do školy. A ještě něco?
16: Skoro všechno, tenhle kanón!
17: A co hudební nástroje?
20: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
21: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Appleidu.
2: To je ta země zaslíbená.
22: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
23: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
24: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
25: Dny Merien. Vybavte domácnost spotřebiči značky LG se slevou 25%.
26: To dělám lososový květ a objednám.
25: Datart.
27: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
28: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
29: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
0: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se

0: stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
2: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda. Už za chvíli na Očko Star.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutain Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutain Sensitive Plus.

pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne jí mám rád. Nikdy neměla zlost.

je pravda a s ním svůj klobouk, jestli jsem vám hal. Že jsem potkal jednu dívku a tu dívku jsem si za

0: než naši mistři pekaři v Earls pečou. Inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
1: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Mami, já mám...

0: Jednoduše skvělá.
1: Gianna mia!
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata koktejlová za 39,90, jogurt Hollandia v Billa Clubu za 9,90 nebo mletá káva Jihlavanka Standard v Billa Clubu za 194,90. Billa.
3: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
4: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
5: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
6: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
9: L'Oréal Paris uvádí.
10: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
9: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
10: Když září moje vlasy, zářím i já.
9: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
10: Vy za to stojíte.
11: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
12: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
13: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
12: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
14: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
15: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
16: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
17: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
18: Objednejte si Háte dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
19: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Objevte telefony a nositelnou elektroniku Samsung nyní se slevou 20%.
20: To dělám lososový květ a objednám.
19: Datart, opravdový elektrospecialista.
21: Každý rodič umí něco jedinečného.
22: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
23: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.

0: podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
3: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Volá vaše nádobí o pomoc.
2: So what?
1: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
3: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Moniku Bagárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maško,
4: René Dan,
5: Monika Tymková,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrada.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
8: Návykový látky až po samotným přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Pojďte se podívat.
12: Tak bych do ní svoji nabíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
14: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
15: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Nádhera. Díky, kámo.
2: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Tento týden akuřetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
4: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden pizza Ristorante v Bila klubu za 49,90, tuňákový salát Franz Josef v Bila klubu za 39,90 nebo Ariel prostředek na praní za 299 korun. Bila.
6: Závodníci na start. 3, 2, 1, start.
7: Je to napínavé.
8: To dáš.
6: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno.
9: Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
10: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc než si myslíte.
11: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
12: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
13: Broken! Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.
14: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
15: Allegro!
14: Allegro! To musím také vyzkoušet!
15: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
14: A mají i tuhle megatelku.
16: A věci do školy. A ještě něco?
14: Skoro všechno, tenhle kanón!
17: A co hudební nástroje?
18: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
19: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
20: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
21: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
22: Umí to lítat?
23: Ne.
22: Máme to teď s sebou?
23: No jasně.
22: Zabírá to hodně místa?
23: Naopak, nabízí.
24: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
25: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v

0: Tinder Surprise na Tunes a aplikaci Applydu.
1: V Tetě je extra várka slev. 2+1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogérie Teta.
2: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
3: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
4: Dny Marian. Vybavte domácnost spotřebiči značky LG se slevou 25%.
5: To dělám lososový květ a objednám.
4: Datart.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutain Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutain Sensitive Plus.

Dobrá sezóna, jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád, neruš mě, jdu grilovat, někdo píše statusy,

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
1: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden okurka za 16,90, kuřecí prsní řízky za 109,90 nebo Philadelphia v Bila klubu za 32,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
3: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
4: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
5: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
4: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
6: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogerie Teta.
7: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. 3 vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
8: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
9: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
10: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
3: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
4: Bref zná jednodušší způsob.
5: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
4: Non-stop čistý.
6: A svěží.
5: Nový Bref Color Auto Active.
7: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
8: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
9: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát

0: hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Tomatová polévka za 47,90 a krutý sendvič s artičoky za 54,90. Albert. I want to
2: break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
3: Dny Marian. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
4: To dělám lososový květ a objednám.
3: Datart.
5: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
6: Přivítejte Adama Mišíka,
7: Moniku Bagárovou,
6: Jakuba,
7: Rybo,
6: Tomáše Zástěru,
7: Mikýř,
6: Tereza,
7: Maško,
6: René Dan,
7: Monika Tymková,
6: Petr,
7: Švancara,
6: Martin,
7: Hrano.
6: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
9: Nájkový látky až po samotným přelnu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
12: Pojďte se podívat.
13: A dej do ní svoji navíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
15: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
16: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Nádhera. Díky, kámo.
2: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Tento týden akuřetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
4: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata koktejlová za 39,90, jogurt Hollandia v Bila klubu za 9,90 nebo mletá káva Jihlavanka Standard v Bila klubu za 194,90. Bila.
6: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
7: Je to napínavé!
8: To dáš!
9: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
10: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc než si myslíte.
11: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
12: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
13: Umí to lítat?
14: Ne.
13: Máme to teď s sebou?
14: No jasně.
13: Zabírá to hodně místa?
14: Naopak, nabízí.
15: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
16: Hej! Kde jsi vzal tu raketu?
17: Allegro!
16: Allegro! To musím také vyzkoušet!
17: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
16: A mají i tuhle megatelku.
18: A věci do školy. A ještě něco?
16: Skoro všechno, tenhle kanón! A co hudební nástroje?
15: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
19: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
3: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
7: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: V Tetě je extra várka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogerie Teta.
8: Dny Merien. Vybavte domácnost spotřebiči značky LG se slevou 25%.
2: To dělám lososový květ a objednám.
8: Datart.
6: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
4: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
7: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
20: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
21: Přivítejte Adama Mišíka,
22: Moniku Bakárovou,
21: Jakuba,
22: Rybo,
21: Tomáše Zástěru,
22: Mikýř,
21: Tereza,
22: Maško,
21: René Dan,
22: Monika Timková,
21: Petr,
22: Švancara,
21: Martin,
22: Hrano.
23: Jsme přátelé?
24: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
25: Nálikový látky až po samotným přelnu.
26: Správně, jsi šikulka.
27: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
28: Pojďte se podívat.
29: Nech do ní svoji navíječku.
30: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
31: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
32: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

z posledních zbytků sil jsem v tebe uvěřil skryt ve své ulitě. V dramatu tří postav se na mou stranu postav, bych našel odvahu. Byla naivní, já byl naivní, ale ne ve vztahu.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
2: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
3: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
4: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
5: Tati, co je tohle za auto?
6: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
5: Nebo pro tebe, tati.
7: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
8: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem.

0: aparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
3: Flexa a kučka a ta...
4: Šoviňák.
3: Klepeta.
5: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba.
7: Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
8: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penalti.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
13: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
14: To dělám lososový květ a objednám.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
16: Ne, vyprané v Pervolu.
15: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
17: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
18: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
19: Trápilo mě svědění a pálení.
7: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
18: Dokonce i sex se stal bolestivým.
6: Vagisan zafungoval okamžitě.
18: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
7: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
2: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
3: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogérie Teta.
15: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bagárovou,
15: Jakuba
8: Rybo,
15: Tomáše Zástěru,
8: Vikýř,
15: Tereza
8: Maškova,
15: René Dan,
8: Monika Tymkova,
15: Petr
8: Švancara,
15: Martin
8: Hrada.
15: Jsme přátelé?
0: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
11: Návykový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Jestli chcete, pojďte se podívat.
14: Dej do ní svoji nabíječku.
20: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
21: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
22: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Liebe, der Sie ist perfekt.
1: Nádhera.
2: Díky, kámo.
1: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90. Benzínová řetězová pila za 1699 korun. A Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
4: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
5: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
6: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát,

0: Nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
1: V Jesku najdete vše, co potřebujete pro váš domov. Například elegantní postelový rám za pouhých 9000 korun, sleva 25%. Nebo šatní skříň za pouhých 3250 korun. Stejně skvělá cena každý den. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
3: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
2: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
4: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
5: Tati, co je tohle za auto?
6: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
5: Nebo pro tebe, tati.
7: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
8: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
9: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
10: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc majonéza nebo tatarská omáčka Hellmann's za 54,90. Penny.
11: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
12: Dny Marian. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
13: To dělám lososový květ a objednám.
12: Datart.
14: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
15: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
16: Kombinuje totiž sílu našich 5-micích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
17: V Tetě je extra várka slev. 2+1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogerie Teta.
18: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
19: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
20: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
21: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
22: Přivítejte Adama Mišíka,
23: Moniku Bagárovou,
22: Jakuba,
23: Rybo,
22: Tomáše Zástěru,
23: Mikýř,
22: Tereza,
23: Maško,
22: René Dan,
23: Monika Timková,
22: Petr,
23: Švancara,
22: Martin,
23: Hrana!

0: No přátelé.
1: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
2: Návykový látky až po samotným přelnu.
3: Správně, jsi šikulka.
4: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
5: Nech do ní svoji navíječku. Tohle je show, tohle byste ukrauze neslyšeli.
6: Koťák Live, za chvíli na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: song.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Vítejte u Kuťák Live, jediné talk show v Česku, kde přijde host, pobaví a já se snažím držet krok. Herectví je zvláštní disciplína. Někdo ho zdědí v krvi, někdo si to musí tvrdě vydřít. A náš dnešní host je zajímavá kombinace obojího. Mohl zůstat v pohodlí Česka, ale místo toho si vybral jako působiště Paříž. Tvrdou školu a vlastní začátky bez jakýchkoliv zkratek. Dámy a pánové, Antonín Holub.
1: Zdravím.
0: Kamaráde, ahoj. Na místo.
1: Děkujeme. Já jsem ti tady přinést dárek. Je to naše album, který jsme vydali s maminkou a máme koncert 8.2. v Lucerna Music Baru, tak to bere jako pozvánku.
0: Děkuju! Takhle velkou pozvánku.
1: Ano.
0: Takže s tím jako přijdu do té Lucerny jenom...
1: Ano. Dobrý den.
0: Dobrý den, oni jenom lístky a já tady mám.
1: Jmenuje se to 100 let s Bárou Hrzánovou, protože no, to je jedno.
0: Já mám tvůj mám... Hele, já jsem tady měl... Sakra. Před několika měsíci jsem tady měl hosta a říkal jsem, že mám rád jeho mámu.
1: Ano.
0: Ale myslel jsem tím kavárnu. A dneska tady mám tebe a můžu říct, že mám rád tvoji mámu.
1: Je, tak to jsem rád.
0: Protože moje maminka, musíš pozdravit, moje maminka milovala takovou tu legendární, a já bych teda věřil, že to tvoje mamka možná ještě hraje, ale to jsem si nezjistil, Hrdý Budžes?
1: Ano.
0: Furt se to jede?
1: Ano. A teďka a měla tisící reprízu na jaře.
0: Nech toho. A kde se to hraje?
1: Hraje se to v divadle Kalich tady v Praze a jinak po celé České republice.
0: Hustý, hustý. No, šikovná, no.
1: 23 let a...
0: Čím to, že to je tak dobrý? Tam se vzpomíná na komunismus, veď? A takhle jako je to sranda.
1: Ano, ale je to dobrý, protože máma je dobrá. Je to skvěle napsaný od Ireny Douskový a je tam ten pohled nevinej té holčičky na ten dospělej svět a spojilo se tam a má skvělý kolegy a vlastně celý

0: se to tam tak propojilo a tak to funguje.
1: Fantasticky to tam glosuje. No a ty jsi mi tady předal, CDčko to nebude, bude to LPčko, ano. Bude to kvalitka a tohle je prosím tě co?
0: Tady
1: to vypadá jako paní s presama bez...
0: To je ta moje maminka, kterou máš tak rád.
1: Já se moc omlouvám, paní Hrzánová.
0: Je to krásná plastika, kterou dělal Ricardo Hojnev a je to vlastně tady to původně originál je ze skla. Je to takováhle skleněná deska, kterou vlastně jakože on vypaloval a je to takhle ze skla a vlastně pak se to nafotilo na ten obal. A my jsme to dělali jakože dárek máminým 60. narozeninám a ta kapela Kondurango už funguje 40 let, tak proto se to jmenuje 100 let s Bárou Hrzánovou.
1: Hezký, hezký. A takhle řekni úplně upřímně, když se mamce ukázali tohle, byla ráda?
0: Jo, byla.
1: Mě to totiž připomíná, máš rád i americký late night show?
0: Ano.
1: A znáš Jamesa Cordena?
0: Ano.
1: Tak určitě znáš takovou tu scénku, jak chtěli překvapit Davida Beckhama, že mu udělají tu sochu fotbalovou, akorát, že mu udělali trochu větší zadek a tak celkově. A tak já nevím, jestli, já jsem mamku dlouho neviděl. Ale...
0: To je máma.
1: To je máma. Tak co tady máme? Máme tady čokoládu, já za to nemůžu, ano. Selma,
0: ano.
1: Dobu Dějc.
0: Ano. Jaká je tvá oblíbená?
1: Dobu Dějc.
0: To je krásný.
1: Dobu Dějc, protože to je vyskloňovaný plzeňsky, řekla bys Dobu Dějc? No ale řekla bys, vem mi na pivo. Můžete mi říct, proč neskloňujete?
0: Budeme k Holubojc, Hrzánojc.
1: Ne.
0: Ne, co?
1: No, tak ne? To nevím vlastně. No. Ale vy jste Pražáci, ne?
0: No jo, ale máme chalupu v Plzeňském kraji.
1: V Plzeňském kraji, takže Dobu Dějc je...
0: Je to možný, no.
1: Super. Vlaštovka, Muzikantská leduška, Střela, Valčík, Louh, Otík. To je docela dost písniček.
0: Ano, my jsme právě, to je živý koncert nahraný na tom LPčku, protože ta kapela je taková živá, živelná, tak jsme chtěli zachytit ten tuž kapelu v tom.
1: A vy jste to nahrávali v Paláci Akropolis?
0: Ano.
1: 2024.
0: Taky. Ano, přesně tak, ty jsi připraven.
1: A má to podle mě odhadem 79 minut a 48 vteřin.
0: Přesně tak. Je to tak, sám jsem to produkoval. Tak.
1: Konečně aspoň na informace, kterou jsem dneska přečetl.
0: Správně.
1: Jsi milovník těstovin s pestem.
0: Jo. Já ti ty papírky zakážu. Já jsem viděl pár epizod a nelíbilo se mi to. Pojď na féra, jakože já taky nemám papírky.
1: Rozdáme si to úplně bez papírku.
0: Úplně bez papírku. Ne, protože já moc nerad vařím, mě to... Spálně, jak brzo se k tomu vrátíš. Ale tak jsem prostě nerad vařím, no, nebaví mě to strašně, a tak prostě těstoviny s pestem, i to bylo dlouhý čekat na ty těstoviny, když se uvařejí, no. Tak to jsem jet 4 roky.
1: No počkej, ty chodíš na bokin, máš rád prostě bokin. Co je?
0: Já to nevěděl, co to napsat. Ale jo, ano, tam, kdyby nemáš sponzora, bokin, ne?
1: Panzány si zařídím.
0: Já radši ten bokin. Ale že bych si tam zařídil kartičku, to bych ti byl vděčný, fakt, jako jo.
1: No tak uvidíme, co předvedeš dneska tady prostě v show. Potřebujeme něco velice pikantního. Pojďme se podívat na to, o čem jsem tady mluvil, a to je tedy, že ty jsi nevybral tu jednoduchou cestu. Mě to zajímá, já se ti potřebuji dostat do hlavy.
0: Děkuji za krásný úvod.
1: Jsi z herecké rodiny.
0: Ano.
1: Jmenuješ se Holub.
0: Ano.
1: Ale zároveň nechceš těžit z toho uměleckého jména. Ty jsi něco jako Nicolas Cage? Víš, jak se jmenuje Nicolas Cage pravým jménem?
0: Nevím. No, papírky.
1: Coppola se jmenuje. Coppola. Podle?
0: Coppoli.
1: Ne, je to tak. A Coppola je režisér Kmotra. A on je jakoby z té rodiny, takže on se přejmenoval nějak jakoby na Cage, aby z toho jakoby netěžil. Ty ses nepřejmenoval, ale přesunul ses do Francie, abys jako... Tady z toho netěžil, z toho svýho.
0: No, oni mě tady nechtěli nikde. Na škole. No, to nevím, to už není otázka na mě. Nelíbil jsem se jim.
1: A co děláš špatně? Jseš nepříjemný?
0: Asi jo.
1: Mě to říkají taky, já jsem zase manipulátor, brácho, nevybereš se.
0: To je špatně.
1: Ale každý je nějaký. No dobře, a v kolika letech jsi teda si vyrazil... Protože mi ta Francie, z toho, co mi občas říkají přátelé, nepřijde úplně jako kamarádský místo, kde by člověk chtěl začínat.
0: Strašně jsem tam nechtěl. Aha. Jsem chtěl tady na ty školy bejt a bejt, zůstat tady, ale prostě tady mě nechtěli. Ani
1: takže
0: v Brně mě nechtěli.
1: Ne.
0: Taky. Takhle špatný to bylo.
1: Dno má ještě sklep, viď? No. To je šílený. Takže ty jsi zkusil ty famu, jamu a tyhle ty...
0: Jamu. A jamu vlastně.
1: Jasně?
0: V Brně.
1: Tyhle ty instituce.
0: No a tam mě nechtěli, po 2 letech už jsem si říkal, že už se tam

0: nechci, protože jsem holub a hrzán, a tak jo, jsem se tam nechtěl představovat. A vlastně měl jsem francouzský liceum a díky tomu jsem mluvil francouzsky líp než anglicky. Takže proto Francie. Ale po tom francouzském liceum, kde jsem byl asi 8-9 let, tak jsem říkal, že do Francie nechci. A tak to tak nějak dopadlo.
1: No takže jsi ale nemusel jako kdyby úplně trpět tím, že přijdeš do toho cizího města. Nebo jaká je ten střed té francouzštiny, kterou se naučíš na gymnáziu versus francouzštiny, která se...
0: Já jakož jsem byl špatný student a byl jsem přesvědčený, že zůstanu tady, tak tam moje francouzština, já jsem se moc nesnažil. Takže jsem uměl jakože dobře psát, protože jsem měl všechno ve francouzštině, i tělocvik a chemii a všechno.
1: Francouzský tělocvik?
0: Aha.
1: Jo, a čím
0: já
1: to je?
0: Já jsem třeba francouzský box, z toho jsem propadnul. Protože jsem odmítal boxovat s holkama, tak mě, no.
1: Francouzi mlátějí holky.
0: No, na tom tělocviku. A pak jsem měl taky pětku z tělocviku z běhání.
1: Já jsem mistr světa ve francouzském boxu. A čím to je jenom? No, já mlátím ženský, ale výborně, jakože fakt žádná...
0: fakt to bylo jakože jsem... jako, jsme nějak měli soupeřit spolu v té třídě, a tak to jsem nechtěl, no.
1: Vyhrál jsi asi ne, nebo ne?
0: Právě jsem měl prostě pětku na vysvědčení.
1: Protože jsi nechtěl mlátit holky.
0: A pak ještě z běhání, ale to, že jsem tam nešel na ten tělocvik. To jsem venčil pejsky. Nedělal jsem nic špatného.
1: Dobře, no a tvoje vzpomínky na Francii jako takovou?
0: Jsou krásný. Já jsem se vlastně teďka v říjnu přestěhoval zpátky trvale po 8 letech a tak to bylo takový dojemný, protože já jsem bydlel furt v tom jednom bytečku a tak jsem to tam potom vyklidil a hodil jsem ten klíček do schránky a tak to bylo takový smutný, ale a to, tak jsem tady.
1: To bydlení bylo v Paříži?
0: Jo.
1: No a já nejsem takový jako řekl bych fanda úplně Paříže jako takovej, tak ale když nám to popíšeš z toho ne z toho turistického pohledu, ale z toho pohledu, že tam prostě člověk prostě stráví 8 let. Tak co je taková ta oblíbená činnost, co tam člověk dělá?
0: No, já jsem hodně hrál a hodně chodil do školy, takže vlastně na volné aktivity jsem...
1: Za 8 let?
0: Jo, tak jsem jezdil, chodil jsem s kamarádama na kafe, na pivo a bylo to fajn, ale jakože tak stejně jako tady bych dělal asi, chodil jsem do divadel, do muzeí. A tak, ale je to prostě normální život, no, jakože vlastně se řekne Paříž a život v Paříži, ale vlastně normálně taky se, Praha je podle mě hezčí než Paříž. A v té Praze taky lidi normálně žijou a tak chodí na pivo, na kafe a mějí se dobře.
1: Souhlasím. Podle mě...
0: Jo.
1: Zuzanko.
0: A to je dobře nebo špatně, nebo špatně, já nevím.
1: Jo, pro Zuzanku je to evidentně dobře, že máš široký krek. To už si představuje ostatní partie. Hele, no a ty cvičíš?
0: Jo.
1: Ty cvičíš?
0: Jo, ale...
1: Vypadáš docela nadřenej.
0: Jo, děkuju. Já jsem nikdy nebyl ve fitku.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
2: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
3: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
4: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
5: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
6: OK, všichni, jdeme na to.
7: Pojďme mluvit o vlasech.
6: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
7: Můj účes reflektuje, kdo jsem, a chci, aby vydržel.
6: Potřebuji účes, který vydrží.
8: Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy s ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.

0: Flexa, Akučka a ta...
1: Křoviňák.
0: Klepeta.
2: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
4: Tati, co je tohle za auto?
5: Taková moje srdcovka.
6: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
4: Nebo pro tebe, tati.
7: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
8: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
9: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
10: To dělám lososový květ a objednám.
9: Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná, ale i tak jí mám rád.
12: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
13: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
14: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
15: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
16: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
17: Už žádný, mami, restartuj to.
18: Už se mi nesekne při penalti.
19: Už nespane, když páříme s klukama.
16: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
20: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
21: Trápilo mě svědění a pálení.
22: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
20: Dokonce i sex se stal bolestivým.
23: Vagisan zafungoval okamžitě.
20: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
22: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
24: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
25: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogerie Teta.

0: A je pravda, že tam jsou i takový ty no-go zóny?
1: Asi jo, ale taky bys nešel na hlavák ve 3 ráno, že jo? Nebo já nevím.
0: No tak kdybych potřeboval něco sehnat, tak asi jo, ne?
1: No tak tam takhle taky. A byl jsem tam u jedné, já jsem o tom nejdřív viděl dokument, že tam se prodává, nevím co přesně, jestli krak nebo něco se tam prodávalo. Kolem jedný krak nebo něco, krak, já nevím, nějaká něco, nějakou věc.
0: Krak.
1: Krak. Pán je odborník asi, nebo já nevím.
0: Dobře, dobře. Tak tam se prodává krek a promiň, co?
1: No a tak jsem šel, jsem hrál kousek od té stanice, kde se to prodávalo.
0: Ten krak?
1: Ten krak a prak taky a tak.

0: A tam jsem byl na té stanici a tam prostě chodilo těch, ty zombíci, prostě tam plná ta... Tak jsi úplně vyhodil.
1: Champs-Élysées, nebo...
0: Ne, byl to Leningrad, ale... A zastávka.
1: Jo. V Paříži mají...
0: V Paříži, no.
1: Ty jsi země střílíš?
0: Ne, fakt, ne,
1: fakt tam je, jo?
0: No, zastávka Leningrad. A tam prostě chodili ty zombíci. Takže tam jsem úplně nechtěl být v tu chvíli, no. Takže jo, to byla taková no-go, ale kam jsem šel.
1: Rozumím, rozumím. No dobře, a tak je to tak, že když seš, že seš jako, seš umělecká duše?
0: Jak popíšeš uměleckou duši?
1: No, takový člověk, který se prostě jako dojímá uměním.
0: Jo, to jo. Pláču často docela.
1: U čeho? Co je tvůj oblíbený film třeba? To mě vždycky baví.
0: Filmů mám spoustu, ale pláču strašně často třeba, když jdu třeba na muzikál. A vlastně mě nedojímá ani třeba ten příběh, ale i ta práce těch lidí, nebo třeba tanec, nebo ta opera, když jdeš člověk a vidí zatím ty léta, ty dřiny a jak to prodává ten člověk a vlastně jak trénuje dřen kvůli tady tomu okamžitku, který takhle proběhne a nikdo si ho třeba ani nepotřebne, ale prostě to tam je a tak to mě strašně jako, že...
1: No a protože prostě znáš to zákulisí toho celého, tak proto tak vlastně doceníš tu práci. Ale zároveň ty kromě toho, že seš, já nevím, seš, tak seš hudebník, jsi herec. Co se hudby týče,
0: ano,
1: tak to, jaký všechny nástroje ovládáš? Co, housle tam máš?
0: Ano, housle a basovou kytaru, to jsou takový
1: moje basová dva. Kytara je strašně cool nástroj. Můžeš taky to. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu.
0: A to nehraje basa, každý, ale. Co?
1: To teda hraje to basa.
0: To nehraje basa. Basa hraje pa, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Ty jsi Smoke on the Water od Deep Purple, ne?
1: No. No.
0: A to je kytara.
1: Tu, tu, tu, tu, tu. To se nedělá na basu.
0: Mm-mm. A dokonce takový ten riff, to Seven Nation Army, tak no, to se nahrávalo na, taky na kytaru.
1: Na, na, na, na, na.
0: Tak to taky není basa.
1: Cože? Mm.
0: A jinak je to strašně cool nástroj.
1: Jak to vypadá teda? Je to, jak to má, je to dlouhý? Má to 4 struny? To no, je basa, ne?
0: To je basa, no.
1: No tak na to se dělají tyhle věci.
0: No, můžeš mu to na to zahrát, ale původně ty riffy nejsou hraný.
1: Ty riffy nejsou hraný tady na to.
0: To prostě kytara, no.
1: No tak to jsi mě nasral.
0: Promiň, no.
1: Co to, co...
0: Tak by byla skvělá, ale kapela, myslím. Vždycky, když uděláš něco takového, tak by tam byl ten bubeník, který by udělal prumč.
1: Poslouchej, a to bych chtěl. Prumč. Hele, teďka se ti daří, nebo jak to je?
0: Jo.
1: Je to dobrý. Já bych totiž jako přemýšlel, když by se tomu našemu formátu dařilo třeba víc než tobě.
0: Ano.
1: Nechtěl by si stát třeba tamhle v tom růžku a vždycky, když by se třeba lidi zasmáli, udělal tu.
0: Jo, můžu.
1: Jo. No. A nemáš křečáky, dokázal bys tam 4 hodiny stát?
0: Trošku mám křeče, občas.
1: Občas máš křeče? Jako kde?
0: Jako v nohách, teďka jsem měl a zamaskoval jsem to.
1: A tak by si tam dali barovku, bysme ti tam dali jenom.
0: To je paráda.
1: Víš co, hele, Kraus má...
0: No právě.
1: Mladýho Krause, že jo? A já bych měl prostě třeba tebe.
0: Mladýho koďáka.
1: No a počkej, a poslouchej, a viděl jsem i takový ty, to jsem viděl někde ve Francii, tak člověk, který má tahací harmoniku, bubínek.
0: To jsem taky viděl.
1: Nějaký třeba činel, nebo a mají tam jako kdyby víc.
0: To bylo skvělý.
1: A teď si vem, ty bys měl tu basu, na ní bys dělal ty riffy.
0: Jo.
1: A ještě
0: ty, který se nehrajou na basu, ale na kytaru.
1: Jo, přesně, tak jak jsi říkáš. A k tomu bys jel housle?
0: No jasně.
1: Tak to by bylo super.
0: Já jsem občas takhle hrál v muzikálech právě v Paříži, že jsem prostě hrál na ty dva nástroje a takhle jsem vždycky střídal ty nástroje.
1: Pohodě.
0: No, takže to... tak.
1: No dobře, a kolik bys tak řekl za tohle? Vy nejste umělci tak drahý, ne? Za cigára?
0: No.
1: Kouříš?
0: Za párek, jo.
1: Proč všichni muzikanti a vy herci všichni kouříte?
0: Já nevím, kouříte? Já teďka nepiju a je to fajn, ale nějaká ta berlička mi nějak zůstala, no. Aspoň... Ale 5 let v Paříži jsem nekouřil a bylo to
1: aspoň
0: super.
1: Aspoň řebíky, veď. Ale v Paříži musel být dost víc jako hustý kouřit než tady, ne?
0: No. Já, když jsem byl na té muzikálové škole, tak tam tolik lidí nekouřilo. Všichni si dávali pozor na hlas a tančilo se. Tak...
1: No, dobře, no. A ty máš prý nějaký speciální vztah ke svým houslem?
0: Ano. Já mám takový rituál, že vždycky, když dohraju, tak... To mě naučil pan Pavel Jurkovič, zdravím ho, a vždycky jako, že já jsem s ním hrál na koledy a on mi říkal, a vždycky poděkuješ těm tvým houslím? On říkal, ne, to musíš vždycky takhle dát, uložit a poděkovat, že hezky hráli, tak to vždycky dělám, vždycky, když dohrávám na housle, tak.
1: To je hezky. A víš, a já se teda jako taky tady, jako, já mám takový rituál, že já, než odcházím z bytu, tak pohladím svého plišáka. A dám ho na místo, kde spím.
0: A jakýho máš plišáka?
1: Bleska.
0: Jo. Jako...
1: No to je, znáš to? Znáš, jak vycvičit draka?
0: Jo.
1: Tak tam je ta bezubka.
0: Ano.
1: A já jí říkám Blesk. Uh-huh. A já jí dám vždycky jakoby pusu a dám jí na svůj polštář.
0: To je hezký.
1: No. Máme se jakoby... Že jo?
0: Já mám taky plyšáka, takhle ušáčka takovýho. A to jsem dostal, když jsem... Já jsem hodně jezdil mezi Paříží a Prahou. A jel jsem autobusem. A ujel mi autobus, tak jsem jel nějakým jiným. Ještě místo 13 hodin jsem jel 20 hodin. A tak při tom čekání jsem si dal pár vín, bylo to fajn v Paříži. A tam jsem potkal slečnu z Ukrajiny a ještě to bylo v roce 2023, takže jsme se o tom bavili a ona jakože emigrovala do Německa. A tak jsme se povídali, bylo to fajn. A já jsem usnul. Anglicky. A já jsem usnul a ona vystupovala v Mnichově a ona mi za tu cestu udělala plyšák, jakože uháčkovala, uštrikovala plyšáčka za to, co já jsem to, tak ho mám takhle.
1: Počkej, tak to jí najdem, vy spolu budete chodit.
0: Já myslím, že už má děti a tak.
1: Ty jsi vystolkoval, jak to víš?
0: No protože ona to má jako značku svoji a takhle jakože to a tak mám na tom oušku takovou lípnutou značku na Instagramu a jmenuje se nějaký Zajko něco.
1: Zajko něco? To je škoda, že vám to nevyšlo, čeče.
0: No jo.
1: A víš, proč ty jezdíš tím autobusem?
0: Nevím, proč jezdím autobusem.
1: No, protože jak jsi často pendloval mezi tou Paříží a tou Prahou, tak
0: ti... Tak jsem se musel nějak dostat tam.
1: No to jo, ale že se ti stává taková věc, která se stává třeba občas i mně. Že si třeba bukuješ tu letenku špatně, že jsi třeba v Paříži a říkáš si super, furt jedu Praha, Paříž,
0: no,
1: Praha, Paříž.
0: Protože, no, to se mi stávalo, no, a ty cesty byly strašlivý. A...
1: S kým to lítáš? S Ryanairem?
0: Se všema. Já podle toho, co bylo, já jsem občas přišel na letiště a tak mě to nechtělo pustit a tak už jsem se naštval. Nasral, hodně jsem se nasral, už jsem to šel jako řešit na ty informace a řekněte mi, proč je to tam nepouští.
1: Proč ta letenka, kterou jsem koupil za
0: peníze. Koukám, je červená, ono to je v červenci. A tak jsem jel. No a
1: druhý den jsem se hrát. A takže jsi ji uplatnila někdy v budoucnu?
0: No ne, protože už jsem byl v Paříži a už jsem v tom červenci jakože nechtěl jít z Prahy do Paříže.
1: Jo, tomu rozumím. Nehodilo se to. Hele, Tondo, cože máš takto? Široký krk.
0: Široký krk?
1: Mega široký krk. Ty praješ jak jezdec Formule 1.
0: Jo, to si...
1: Že máš široký krk? Podle mě...
0: Jo.
1: Zuzanko.
0: A to je dobře nebo špatně, nebo špatně, já nevím.
1: Jo, pro Zuzanko to evidentně dobře, že máš široký krek. To už si představuje ostatní partie. Hele, no a ty cvičíš?
0: Jo.
1: Ty cvičíš?
0: Jo, ale...
1: Vypadáš docela nadřenej.
0: Jo, děkuju. Já jsem nikdy nebyl ve fitku.
1: Jo. Takže to si jako tak to si
0: tak
1: podělil.
0: Doma si tak to nějak.
1: A co děláš doma?
0: No z videa to jsem začal v covidu, aby mi úplně nebylo, tak jsem začal cvičit s nějakýma youtuberama.
1: S youtuberama? No. Jo, a s jakýma? Co dělají, jak cvičej?
0: No cvičej, klikujou.
1: Takže ty klikuješ. Tak, a co děláš s tím krkem teda?
0: Nic, krkem nic.
1: To je divný, máš fakt velký krk.
0: Taky ti to sluší.
1: Ale ne, to je jakoby dobrý, jsi taková hlavohruď, prostě vypadáš že... Jak Želva ninja, ale jako fakt super, jakože já to prostě koukám, no.
0: Jakože až mi slezou vlasy, tak budu takový ten jakože s těma...
1: Tyjo, byl bys hustej. Mr. Tříska, jo, smysl, nebo koho? Ne, ty jsi fakt jako, ty jsi Michelangelo za mě. A ty máš rád i Simpsonovi, to je taky taková
0: tvoje. Miluju, těch usínám, akorát vždycky do půlky, protože pak usnu. Tak neznám ty konce.
1: Tak to usneš docela jako rychle, ne? Takže jako za 10 minut prostě...
0: No, když já beru melatonin, tak ono to zabírá, tak...
1: To nemáš, bráško, brát melatonin.
0: Nemám.
1: To mají brát důchodci, anebo když máš jetlag.
0: No, ale se cítím, no.
1: Takže ty jíš prášky a ví to máma.
0: Ví? A tak to nejsou, jsou to prášky.
1: Je to prášek, je to prostě melatonin, no. Vem si, že ty si dáváš ten melatonin a tvoje tělo ho pak přestane prostě vytvářet samo, protože ví, že mu to dáš v podobě toho prášku. Já jsem
0: trochu... Nejsi první, já vím.
1: Já jsem doktor, trochu doktor, trošku, ono se to o mě... O tom jsme se dneska, už přesvědčili. A ty jsi nemusel skončit jako muzikálo, herec, zpěváko, ale mohl jsi být fotbalista.
0: No, za FC Temple Hodka, to byla moje velká kariéra.
1: Jako, hrozně se mi líbí název FC Temple Hodka.
0: Ono je to FC Temple Praha, ale FC Temple Hodka zní líp. Nebo za mě, abych udělal marketing nový.
1: Ty jsi to vymyslel?
0: No, jako tak to prodávám.
1: Dobrý, no a proč to neklaplo?
0: No do 14, já jsem moc nedával góly, já nejsem moc soutěživý, máma taky ne, tak vždycky mi říkala, tak hlavně jdi hezky běhat, když jsem šel na ten zápas, tak jsem běhal hezky a šlo mi to, takový ty věci kolem, jako že jsem dobře plival a jako že pil tak důležitě a jak jsem oddychoval, to mi šlo, ale ty góly jsem nikdy moc nedával. A pak vždycky jsem dal jeden, třeba za tu sezónu, a pak se o tom hodně mluvilo.
1: Aha.
0: A vždycky jako, že táta šel tam do hospody, protože to jsme měli takovou baráku a ten kluk zase dal góla. A před měsícem dvou má třeba, ale tam ty kluci stříleli ty góly prostě jak na běžícím páce a ten jeden, to tu sezónu.
1: Já musím teda říct,
0: a oslavil jsem ho.
1: U nás doma mi to asi neprojde. Mm-hmm. My nejsme teda ani sezdáni, zatím už jako v pohodě, ale chci říct, že mně se hrozně líbí jméno Antonín. Já bych chtěl mít taky syna, aby se jmenoval Antonín.
0: A bude to po mně, jako na mou počest.
1: Po tobě, no. Teď, jak jsem tě viděl, tak říkám, to chci doma. Narodí se mi dítě, bude mluvit francouzsky a bude mít široký. Jo, že jo. Ale jak bys to dělal s těma... Tyhle, to bylo super. Ale baskytara, tak to je vidět, že máš prostě jakoby dobrý vkus. Mimochodem přišel jsi i hezky... Co to máš na těch ponožkách?
0: To jsou včeličky.
1: To jsou včelky, no. Aha. Protože co?
0: Protože...
1: Jsou potřeba.
0: Jiný ponožky nebyly, nevím. Včelky.
1: To
0: ale jo, ale prej, že jakože jedna včela vytvoří za celý svůj život jednu lžičku toho medu. Tak si od... Když jsem to
1: jednu lžičku?
0: Jednu tu čajovou lžičku. Tak od té doby si toho medu strašně vážím.
1: A víš, co se nesmí dělat s medem? Musíš říct, nevím.
0: Nevím, co? Povídej.
1: Hele, to ti povím. Ten med se nemá dávat do horkého čaje.
0: Ale ne úplně vařícího, ale jinak...
1: Ale kde je ta hranice, Antoníne?
0: Nějakých 60 stupňů.
1: Já nevím.
0: Já taky nevím.
1: Já nevím. Zeptáme se chatu GPT a ten už mi dneska několikrát zradil, takže to necháme na jindy. Ale skutečně nemá se dávat do horkého čaje, protože to zbavíš těch
0: dobrých látek.
1: Těch dobrých a látek.
0: Taky se to nemá nabírat železnou nebo takovou tou prostě normální lžičku, ale dřevěnou.
1: Musíš to dělat takovou tou, no. Jak to má v sobě ty drážky?
0: No, prejo. No, nebo nějakou jinou dřevěnou, nebo plastovou.
1: To je úplný nesmysl, ten nástroj. Kdo to vynalez? To je taková ta dřevěná, to dáš, moc se na tom drží, no. A ty to pak z toho nedokážeš sklepat.
0: Takže to právě do toho horkého čaje, že jo? Kam to nesmíš dávat?
1: Tak kam to nesmíš dávat, že jo? Takže ty to nedokážeš sklepat, takže tvým osudem je, že pak 100% uděláš takovouhle dlouhou risku, trochu medu, než to zase vrátíš zpátky někam. Takže si zasereš celou linku, která je ještě sladká, takže ji musíš třikrát vytřít.
0: A pak přijde na řadu ten tuhej med, že jo?
1: Nesladíme. A teďka ještě ten tuhej med.
0: To si úplně prdeli.
1: To si úplně prdeli. Tak to byl další díl nabitý emocemi. Těšíme se na vás zase příště. Při sledování Koťák Live. Ahoj!

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
6: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
7: L'Oréal Paris uvádí.
8: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
7: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
8: Když září moje vlasy, zářím i já.
7: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
8: Vy za to stojíte.
9: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
10: Tak to je hezky kriky.
11: Betonpress, patron lehkých betonových střech.
12: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou

0: a Škoduna.
1: Dny Merien. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
2: To dělám lososový květ a objednám.
1: Datart.
3: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
4: Ha!
5: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
6: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
7: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
8: Tati, co je tohle za auto?
9: Taková moje srdcovka.
10: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
8: Nebo pro tebe, tati.
11: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
12: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
13: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
14: Veselý úsměv, oranžový dráček, přiletěl k nám nový dráček.
15: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami. Hledejte v trafikách.
16: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
17: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
18: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
19: V Tetě je extravárka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogerie Teta.

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Hrab Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní. Hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
2: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
3: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
4: And you? What would you do for love? Miss Dior, eau de parfum, Dior.
5: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
6: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. Patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
7: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
8: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
9: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
10: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
11: Dny Marian. Vybavte domácnost spotřebiči značky LG se slevou 25%.
12: To dělám lososový květ a objednám.
11: Datart.
13: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
14: Už žádný, mami, restartuj to.
15: Už se mi nesekne při penalti.
16: Už nespane, když páříme s klukama.
13: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
17: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
18: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
19: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogerie Teta.
20: Tati, co je tohle za auto?
21: Taková moje srdcovka.
22: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
20: Nebo pro tebe, tati.
0: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
1: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
2: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
23: Trápilo mě svědění a pálení.
24: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
2: Dokonce i sex se stal bolestivým.
25: Vagisan zafungoval okamžitě.
2: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
26: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
27: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i tak jí mám rád.
28: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: OK, všichni, jdeme na to.
6: Pojďme mluvit o vlasech.
7: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
6: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
7: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
8: V Jesku najdete vše, co potřebujete pro váš domov. Například pohodlné křeslo za pouhých 1300 korun, sleva 65%. Nebo prostorná pohovka za pouhých 13 500 korun, sleva 25%. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
10: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
11: Tati, co je tohle za auto?
12: Taková moje srdcovka.
13: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
11: Nebo pro tebe, tati.
14: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
15: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
16: Dny Marian. Vybavte domácnost spotřebiči značky LG se slevou 25%.
17: To dělám lososový květ a objednám.
16: Datart.
18: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
19: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba.
5: Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
7: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
12: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
10: Kombinuje totiž sílu našich 5-micích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
9: V
1: Tetě je extra várka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogérie Teta.
20: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
21: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
22: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
23: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: bebe seems perfect.
1: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštěky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
4: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
5: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
6: Flexa, akučka a ta...
7: Křoviňák.
6: Klepeta.
8: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
9: Tati, co je tohle za auto?
10: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
9: Nebo pro tebe, tati.
11: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
12: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
13: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
14: To dělám lososový květ a objednám.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
16: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
17: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
18: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
19: Na Vinted může být všechno znova nové.
20: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
19: Ahoj, Sáro.
20: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogerie Teta.
22: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
23: Už žádný, mami, restartuj to.
24: Už se mi nesekne při penalti.
25: Už nespane, než páříme s klukama.
22: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
0: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
1: Trápilo mě svědění a pálení. Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
0: Dokonce i sex se stal bolestivým.
2: Vagisan zafungoval okamžitě.
0: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
1: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
3: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
4: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
7: Vzpomínáte? To byla doba.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.
1: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

Amerika. Amerika.

Sedan Sterne krachen. Ganz schön, damit sie

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: OK, všichni, jdeme na to.
6: Pojďme mluvit o vlasech.
7: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
6: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
7: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
8: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
9: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
10: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
9: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: L'Oréal Paris uvádí.
12: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
11: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
12: Když září moje vlasy, zářím i já.
11: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
12: Vy za to stojíte.
13: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
14: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
15: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
16: Dny Marian. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
17: To dělám lososový květ a objednám.
16: Datart.
18: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
19: V Tetě je extra várka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogérie Teta.
5: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
18: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
6: Tati, co je tohle za auto?
1: Taková moje srdcovka.
8: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou,
20: nebo potřebují dodat trochu odvahy.
21: Nebo pro tebe, tati.
22: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
23: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
24: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
25: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30 Minute Miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
26: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
27: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
28: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

jump, jump. I said, I want to rock, you go rock like that.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
2: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
3: Tati, co je tohle za auto?
4: Taková moje srdcovka.
5: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
3: Nebo pro tebe, tati.
6: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
7: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
8: Flexa a kučka a ta...
9: Křoviňák.
8: Klepeta.
10: V Uneho by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
11: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
12: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
13: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
14: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
15: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
16: Trápilo mě svědění a pálení.
17: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
15: Dokonce i sex se stal bolestivým.
18: Vagisan zafungoval okamžitě.
15: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
17: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
19: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních.

0: Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
1: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
2: To dělám lososový květ a objednám.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
4: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
5: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron, močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
6: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
7: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogérie Teta.
8: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penalti.
12: Už nespane, když pážíme s klukama.
9: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
13: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
6: V Jesku najdete vše, co potřebujete pro váš domov. Například elegantní postelový rám za pouhých 9000 korun, sleva 25%. Nebo šatní skříň za pouhých 3250 korun. Stejně skvělá cena každý den. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
8: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
9: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
10: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
9: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
12: Tati, co je tohle za auto?
13: Taková moje srdcovka.
14: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
12: Nebo pro tebe, tati.
15: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
16: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc květák kus za 26,90. Penny.
17: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
18: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
19: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
5: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou.

0: provždy. Snickers.
1: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
2: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů.
3: Nový JAR 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla.
2: A na tom opravdu záleží.
3: Nový JAR 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
4: Dny Merien. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
5: To dělám lososový květ a objednám.
4: Datart.
6: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
7: V Tetě je extra várka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogerie Teta.
8: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
9: Vzpomínáte? To byla doba.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hitparáda. V pátek na Očko Star.
1: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
2: Let's go, real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect.

erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

0: Michael, look, since nobody's watching, why don't you show me how to dance?
1: Okay, what you do is spin, boom. Every little thing that you say or do.
2: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
5: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
6: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
7: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
8: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
9: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
10: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
11: Flexa a kučka a ta...
12: Křoviňák.
11: Klepeta.
13: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
14: OK, všichni jdeme na to.
15: Pojďme mluvit o vlasech.
16: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
15: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
16: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
17: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogerie Teta.
18: Tati, co je tohle za auto?
19: Taková moje srdcovka.
20: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu. Pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
18: Nebo pro tebe, tati.
21: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
22: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
23: Trápilo mě svědění a pálení.
24: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
22: Dokonce i sex se stal bolestivým.
25: Vagisan zafungoval okamžitě.
22: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
24: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
26: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i tak jí mám rád.
27: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
28: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík. Včasná diagnóza.

0: Zoonóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
1: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
2: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
3: Dny Merien. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
4: To dělám lososový květ a objednám.
3: Datart.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
9: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90. Benzínová řetězová pila za 1699 korun. A Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: L'Oréal Paris uvádí.
4: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
3: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
4: Když září moje vlasy, zářím i já.
3: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
4: Vy za to stojíte.
5: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
6: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
7: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
8: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc v akci hroznyré vyvinné bílé bez semené 500 gramů za 24,90. Penny.
9: Tati, co je tohle za auto?
10: Taková moje srdcovka.
11: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
9: Nebo pro tebe, tati.
12: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
13: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
14: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
15: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
14: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
16: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
17: Dny Marian. Užijte si až 2 roky hladké pokožky z IPL Brown, nyní se slevou.
18: To dělám lososový květ a objednám.
17: Datart.
19: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
20: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
21: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
22: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
23: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží.
0: Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
4: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
24: V Tetě je extravárka slev. 2+1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogérie Teta.
25: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
26: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
2: And you? What would you do for love? Miss Dior, Eau de Parfum, Dior.
3: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
5: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
0: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
6: Tati, co je tohle za auto?
7: Taková moje srdcovka.
8: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
6: Nebo pro tebe, tati.
9: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
10: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
11: Flexa, akučka a ta...
12: Křoviňák.
11: Klepeta.
13: V Uneho by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
14: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
15: Trápilo mě svědění a pálení.
16: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
14: Dokonce i sex se stal bolestivým.
15: Vagisan zafungoval okamžitě.
14: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
16: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
17: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
18: Dny Marianne. Vybavte domácnost spotřebiči značky LG se slevou 25%.
19: To dělám lososový květ a objednám.
18: Datart.
20: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
21: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
22: Veselý úsměv oranžových dráček. Přiletěl k nám nový dráček.
23: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
22: Jo!
23: Hledejte v trafikách.
24: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
25: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogerie Teta.
2: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
3: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
4: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
7: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
12: Vzpomínáte? To byla doba.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.
1: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90. Benzínová řetězová pila za 1699 korun. A Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
6: V Jesku najdete vše, co potřebujete pro váš domov. Například pohodlné křeslo za pouhých 1300 korun, sleva 65%. Nebo prostorná pohovka za pouhých 13 500 korun, sleva 25%. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tati, co je tohle za auto?
8: Taková moje srdcovka.
9: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
7: Nebo pro tebe, tati.
10: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
11: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
12: OK, všichni, jdeme na to.
13: Pojďme mluvit o vlasech.
14: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
13: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
14: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
15: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
16: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
17: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba.
18: Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
19: V Tetě je extra várka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogerie Teta.
5: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
8: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
1: Veselý úsměv oranžový fráček přiletěl Dráček.
20: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
1: Jo!
20: Hledejte v trafikách.
21: Dny Marianne. Užijte si až 2 roky hladké pokožky z IPL Brown, nyní se slevou.
22: To dělám lososový květ a objednám.
21: Datart.
23: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
24: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
25: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30 Minute Miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
26: Vzpomínáte? To byla doba.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.
1: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

trumpet. The trumpet. It's mumbo number 5.

0: Naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
1: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
0: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
2: L'Oréal Paris uvádí.
3: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
2: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
3: Když září moje vlasy, zářím i já.
2: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
3: Vy za to stojíte.
4: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
5: Každý rok se těším na léto.
6: Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
7: Takže vás nesvědí hlava?
6: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
0: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
8: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Dny Marian. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
11: To dělám lososový květ a objednám.
10: Datart.
12: Ahoj, mami.
13: Dobrý den.
14: Dobrý den. Dobrý den.
15: Jednoduše skvělá.
16: Gianna mia!

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Tati, co je tohle za auto?
2: Taková moje srdcovka.
3: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
3: Škoda Octavia.

0: let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
3: Každý rodič umí něco jedinečného.
4: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
5: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
3: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
6: Volá vaše nádobí o pomoc.
7: So what?
6: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
8: Somat Mixigel, pro mě číslo 1.
9: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
10: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
12: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
13: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší 90-kový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
14: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
6: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
7: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
8: L'Oréal Paris uvádí.
9: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
8: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
9: Když září moje vlasy, zářím i já.
8: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
9: Vy za to stojíte.
10: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
11: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
12: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
13: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
14: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
15: Dny Marianne. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
16: To dělám lososový květ a objednám.
15: Datart.
17: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
18: A to není běžný?
17: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
19: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
7: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
6: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
12: Tati, co je tohle za auto?
10: Taková moje srdcovka.
8: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou,
18: nebo potřebují dodat trochu odvahy.
12: Nebo pro tebe, tati.
18: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
20: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
21: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
22: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.